0: počasí.
1: Víme, jak bude v pátek na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno očekáváme zvětšenou oblačnost, na severu regionu nám může i sprchnout. Odborníci ale předpovídají, že by nemělo spadnout více než 1 mm srážek. Během dne pak budou mraky od jihozápadu ubývat, večer se nám může dokonce až vyjasnit. Nejvyšší teploty vystoupají k 26 až 29 stupňům. Na horách naměříme trochu méně, tam rtuť teploměru vyleze nejvýše k 23. Foukat by nám zítra měl jen slabý větřík.
0: Rádio Hana.
2: Okruh.
0: Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrok. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrok.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání pokračujeme cyklový lety po střední Moravě. Tentokrát nás čeká trasa kousek od Olomouce, Svatý Kopeček, Pohořany, Údolí Bystřice. Na telefonu je opět Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Honzo, dobrý den, zdravím vás opět.
2: Já vás taky zdravím opět a zdravím i posluchače a cyklisty.
1: Budeme kousek od Olomouce. Jak náročná bude ta dnešní trasa? Odkud kam? Je to pohodový výlet nebo si dáme trochu do těla?
2: Dáme si dneska do těla, půjdeme do kopce, hodně do kopce, půjdeme z Velké Bystřice až na Svatý Kopeček, což je kopec jako blázer, a z kopečka pak už pojedeme po rovince, malu nahoru dolů do Jihové, a z Jihové sjíždíme dolů z kopečka, z velkého kopce, který se říká Strassgrund, a přijíždíme na Hrubku a z Hrubky pohodově po cyklostezkách až do Velké Bystřice zpátky.
1: Co všechno po cestě uvidíme a proč tahle oblast patří mezi nejhezčí cyklolokality v okolí hanácké metropole?
2: Tak Svatý Kopeček, zoo, Jihová, krásné výhledy, Hrubá voda, super pro děti, a i gastro, a pak krásná cyklostezka kolem řeky Bystřice až do Velké Bystřice. Všechno na pohodu.
1: A kde si můžeme na této cyklotrase naplánovat zastávky, které budou bavit i děti?
2: Určitě bych doporučil u Jihové střelecký areál, kde jsou pro děti atrakce, pak na Hrubé vodě i vodní hrádky, pak ve Velké Bystřici máme i pump track.
1: Čekala nás trasa kolem Svatého Kopečku, Pohořan i Údolí Bystřice. Doufám, že si to projedete s námi. Ve vysílání našeho rádia koordinátor cykloturistiky v našem kraji Honza Machovský. Děkujeme za inspiraci.
2: Pojďme se potkat v Mariánském Údolí.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
3: Melodický rok, to je Skyrock.

0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
2: Folklorní festival Lidový rok ve Velké Bystřici. V pátek koncert Michala Horáka s kapelou a v sobotu a neděli folklorní soubory z celé České republiky i ze zahraničí. Chybět nebude ani řemeslný rynek, dětský program a bohaté občerstvení. Lidový rok ve Velké Bystřici se na vás těší už tento víkend.
3: Městy s náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do náměště na Hané.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: máme pro vás všechno nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
0: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a radiohaná.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná, Skyrock a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: skön här.
1: Skyrock. Aktuálne a stručne. To sú správy na Skyrocku.
2: Právě pro vás právě teď na našich vlnách. Pojďme na to. Přemnožené nutrie v centru města dál řeší Olomouc. Pokračuje jejich odchyt, s nímž městu pomáhají myslivci. Letos už chytili 23 kusů tohoto invazivního druhu, který znečišťuje břehy. Doplníme, že na Olomoucku loni myslivci odlovili 544 nutrií.
1: Olomouc aktuálně.
2: Velká přepravková loupež v Olomouci. Z jednoho z olomouckých hypermarketů zmizelo 920 prázdných pivních lahví a 46 přepravek. Kuriozní krádež se škodou asi 20 000 korun nahlásil v úterý ráno policii zaměstnanec prodejny. Stopa se pak ukázala na videu z jiné prodejny. Z něj policie zjistila, že se tam objevily dvě osoby, které vracely velké množství plastových přepravek, ovšem bez lahví. Policisté dvojici velmi rychle vypátrali.
3: 31-letý muž a 32-letá žena se policistům ke krádeži přiznali. K případu uvedli, že všech 46 kusů přepravek postupně společnými silami odvezli ze skladu na nedalekou louku. Tam lahve z přepravek vysypali do trávy, aby mohli vracet přepravky a lahve zvlášť. K vrácení části lahví využili jednoho z místních bezdomovců, který ale s krádeží neměl nic společného. Pachatelé způsobili hmotnou škodu dosahující téměř 20 000 korun.
2: Říká za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Oběma podezřelým hrozí až 2 roky vězení. Vracíme se ke středeční srážce osobního vlaku a popelářského auta u Prostějova. Policie nově oznámila, že srážku vyšetřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti. Řidič auta na přejezdu označeném jen značkami vlak zřejmě přehlédl. Při srážce se zranilo 8 lidí a celková škoda přesahuje 8 milionů korun. Doplníme, že tento přejezd je označen pouze výstražními kříži, kde mají řidiči povinnost přesvědčit se, zda vlak nejede. Téma dál sledujeme.
1: Sport.
2: Blíží se finále atletické diamantové ligy. Prestižní soutěž vyvrcholí v Bruselu v pátek a v sobotu. Jedinou českou zástupkyní v boji o trofeje bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lou Manuel. Jiní čeští atleti měli k postupu daleko.
1: Počasí.
4: Víme, jak bude v pátek na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno očekáváme zvětšenou oblačnost, na severu regionu nám může i sprchnout. Odborníci ale předpovídají, že by nemělo spadnout více než 1 mm srážek. Během dne pak budou mraky od jihozápadu ubývat, večer se nám může dokonce až vyjasnit. Nejvyšší teploty vystoupají k 26 až 29 stupňům. Na horách naměříme trochu méně, tam rtuť teploměru vyleze nejvýše k 23. Foukat by nám zítra měl jen slabý větřík.
1: Rádio Hana.
5: Okruh.
1: Skyrock.

0: Krásné páteční ráno všem, co jste vzhůru. Dál hrajeme, bavíme a taky slavíme. Jsme moc zvědaví, komu popřejeme, kdo pak má svátek a narozeniny. Díky, že vstáváte a že startujete nový den právě s námi.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. září bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás. Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli v Rozáriu v Olomouci. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
6: Izomat stavebniny.
7: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
8: Stačí si vybrat.
7: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
8: Izomat.cz.
9: Ve jménu krále, to jsou rytířská klání na koních

0: Mějte to s námi na 7. ročníku Dobroběhu. Přijďte si užít pohodové sportovní odpoledne pro celou rodinu. Jako jednotlivec, v týmu, nebo si dejte 400-metrový běh pro radost. Celé startovné pomáhá dětem z rehabilitačního centra Jitrocel Olomouc. Registrace už teď na dobremístoproživot.cz.
1: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc, sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Hezké ráno, hezký den. Posíláme pohodovou atmosféru do vašich sluchátek a repráků. Na našich vlnách za chvilku potěšíme hlavně milovníky cyklistiky. Jsme moc rádi, že ladíte tu správnou cyklovlnu a hurá do sedla.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: V našem vysílání pokračujeme cyklový lety po střední Moravě. Tentokrát nás čeká trasa kousek od Olomouce, Svatý Kopeček, Pohořany, Údolí Bystřice. Na telefonu je opět Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Honzo, dobrý den, zdravím vás opět.
3: Já vás taky zdravím opět a zdravím i posluchače a cyklisty.
2: Budeme kousek od Olomouce. Jak náročná bude ta dnešní trasa? Odkud kam? Je to pohodový výlet nebo si dáme trochu do těla?
3: Dáme si dneska do těla, půjdeme do kopce, hodně do kopce, půjdeme z Velké Bystřice až na Svatý Kopeček, což je kopec jako blázer, a z kopečka pak už pojedeme po rovince malou nahoru dolů do Jihové a z Jihové sjíždíme dolů z kopečka, z velkého kopce, který se říká Strassgrund, a přijíždíme na Hrubku a z Hrubky pohodově po cyklostezkách až do Velké Bystřice zpátky.
2: Co všechno po cestě uvidíme a proč tahle oblast patří mezi nejhezčí cyklolokality v okolí hanácké metropole?
3: Tak Svatý Kopeček, zoo, Jihová, krásné výhledy, Hrubá voda, super pro děti, a i gastro, a pak krásná cyklostezka kolem řeky Bystřice až do Velké Bystřice. Všechno na pohodu.
2: A kde si můžeme na této cyklotrase naplánovat zastávky, které budou bavit i děti?
3: Určitě bych doporučil u Jihové střelecký areál, kde jsou pro děti atrakce, pak na Hrubé vodě i vodní hrádky, pak ve Velké Bystřici máme i pump track.
2: Čekala nás trasa kolem Svatého Kopečku, Pohořan i Údolí Bystřice. Doufám, že si to projedete s námi. Ve vysílání našeho rádia koordinátor cykloturistiky v našem kraji Honza Machovský. Děkujeme za inspiraci.
3: Pojďme se potkat v Mariánském Údolí.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
4: Skyrock.
1: Skyrock.
5: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
6: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání CZ.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom.
8: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Městy s náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do náměště na Hané.
10: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
11: Vážně? A co umí?
10: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
11: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
12: Týnecká folková zahrada, tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový, folkbluesový, bluegrassový a folkrockový hudební výběr, uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
13: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
14: Oslavme společně úrodu. Dožínky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožínky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
15: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz
16: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
17: Slyším, Datart nákupy?
16: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
17: To je mazec.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.
18: A teď už další rokovka pro lepší náladu.
19: Skyrock.

Na Kroměřížsku na 99,9 FM. All right. Oh yeah. Come on, baby.

you got, darling. You sure like to advertise.

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Posloucháte zprávy. Je pátek 4. září. Podvody lékaře a lékárníka. Olomoucký vrchní soud potvrdil lékaři a lékárníkovi z Valašského Meziříčí tříleté podmínky a peněžité tresty. Za fiktivní recepty dvojice způsobila pojišťovnám škodu skoro 7 milionů korun. Soudy se s kauzou podvodu s léky zabývaly od roku 2017 a vyslechly 600 svědků. Jak podvody probíhaly, lékař zneužíval údaje pacientů z kartotéky a lékárník účtoval pojišťovnám neodevzdaný materiál.
2: Olomouc aktuálně.
1: Své první poradenské centrum v Česku, které nabízí konzultace týkající se fotovoltaiky, elektromobility či úspor energií, otevřel v Olomouci ČES. Sídlí naproti vlakovému nádraží. Poradenství nabídne i na klientům ČESu. Řidiči, dál rostou ceny pohonných hmot v Olomouckém kraji. Litr benzínu Natural 95 tu nyní kupujeme v průměru za 42,30. Před týdnem byla asi o 20 levnější. A o 10 na litru v Olomouckém kraji zdražila nafta na průměrných 45,90. Dobrota pro děti, která je rakovinotvorná. Potravinářská inspekce varuje před biorýžovou kaší pro děti s jahodami a malinami z Albertu. Výrobek odhalený v Brně obsahoval 7-násobek povoleného limitu nebezpečného alfatoxinu. Varování inspektorů platí pro dětskou kaši Nature's Promise s trvanlivostí do července 2007, kdybyste ji náhodou měli doma. Látka může ohrozit zdraví dětí. Řetězec Albert se za toto pochybení omluvil a zboží již stáhl z prodeje.
0: Sport.
1: Nového trenéra má fotbalová hanácká Slavia Kroměříž. Od nynějška tým povede Jindřich Tichaj. Na lavičce předposledního týmu Národní ligy tak střídá Darka Šuškavčeviče, který se s týmem rozloučil po domácím debaklu 0-4 s Jihlavou.
2: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
3: Dnes nejteplejší den tohoto týdne, o víkendu se má ochlazovat. Víme, jak bude. Dnes oblačno anebo zataženo, odpoledne místy polojasno, denní teploty 25 až 29. A co víkend? V sobotu ráno velká oblačnost, místy přeháňky, přes den pak skoro jasno anebo polojasno, teploty 20 až 23. V neděli jasno anebo skoro jasno, mírně se ochladí na 19 až 22. Právě jsme si tedy řekli, že dnes většinou mraky, od sobotního dopoledne až do neděle pak sluníčko.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady ranní provoz v Olomouci, Uničově, Svitavách i v Blansku bez vážných nehod a komplikací. Policejní kontrolu jsme spatřili na 34. kilometru D55 u Otrokovic. A silničáři prosí, abychom na ně dnes dávali pozor. Na 24. kilometru dálnice z Olomouce na Vyškov u Prostějova chystají úklid odpadků i čištění vozovek. V čase dnes od 8. ráno zhruba do oběda. Díky za to, jedeme s vámi.
4: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Rádio Haná. Okruh. Skyrock.

0: Slunce už je dávno vzhůru a my zdravíme všechny, co se těší na nový den. A hvězdy přesně ví, co nás v následujících hodinách čeká. Ať už plánujete cokoliv, naše astrotipy vás určitě správně nasměrují. Díky, že posloucháte a za odměnu jsou tady ty nejlepší horoskopy.
1: Hvězdy ví, Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, celková atmosféra dneska bude příjemnější, než jste čekali. Býci, obyčejná maličkost, nastartujeme doslova řetězec kreativních myšlenek. Blíženci, už máte plán na něco nového a přelomového. Raci, vy se dál vezete na pozitivní vlně. Lvi, nový směr může znamenat nové možnosti. Panny, dostatečný pitný režim podpoří vaši energii. Váhy, někdy není důležité prosadit svůj názor za každou cenu. Štíři, dnešek vám zpříjemní hned několik hezkých zážitků. Střelci, dopřejte svému tělu tu správnou regeneraci. Kozorozi, zvládnete mnohem víc povinností, než se vám původně zdálo. Vodnáři, objevíte nové varianty, což vám výrazně prospěje. A co my ryby, možná uděláme něco bláznivého, ať se rovnou naladíme na víkend.
1: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: A je to tady a teď. Restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
6: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září. Olomouc Park Flora. Pavilon G a H. Vstup zdarma.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
8: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Floře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

Ten pravý a jediný jižanský rok. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: Zdravíme všechny, co už makají na plné pecky. Jak víme, malé změny dělají velké věci a my pro vás právě teď máme další praktický tip, jak mít ještě lepší a pohodovější život. Ohromně si vážíme toho, že posloucháte právě nás. Přejeme vám den plný pohody a skvělé nálady.
1: Životní styl na Skyroku.
2: Jste levičáci nebo pravičáci? Ne, s politikou to nemá nic společného. Zeptáme se tedy tím pádem jinak. Zasouváte to zleva nebo spíš zprava? Taky ne, dobře, ještě jednodušeji. Na které straně auta máte víčko nádrže? To je ta správná otázka. Když auta častěji střídáte nebo jezdíte půjčeným vozem, snadno na to zapomenete. A potom u čerpací stanice zastavíme u špatného stojanu, musíme přijíždět anebo natahovat hadici přes celé auto. I takové situace už jsme viděli. Přitom stačí jedna malá vychytávka. Podívejte se, když sedíte v autě za volantem, na ukazatel paliva na přístrojové desce. Vedle symbolu čerpacího stojanu bývá buď taková malá šipka anebo trojúhelníček. Ukazuje doleva? Pak víčko hledejte vlevo. Pokud ukazuje doprava, tankujete. Zpráva. Jednoduché. Hned to zkontrolujte a dejte nám vědět, jestli jste tuhle vychytávku věděli.
1: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
4: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nokturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Folklorní festival Lidový rok ve Velké Bystřici. V pátek koncert Michala Horáka s kapelou a v sobotu a neděli folklorní soubory z celé České republiky i ze zahraničí. Chybět nebude ani řemeslný rynek, dětský program a bohaté občerstvení. Lidový rok ve Velké Bystřici se na vás těší už tento víkend.
8: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
10: Rýmařovsko i Bruntálsko.
11: Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?
1: Skyrock.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Neseme vám další zprávy. Je pátek 4. září. Pokutujte řidiče, kteří hazardují na přejezdu, tak to vidí obyvatelé Střeně na Olomoucku. Jak píše deník, nedávno tu těsně unikl srážce s vlakem řidič, kterého sevřeli na přejezdu závory. Místní chtějí k přejezdu pokutovací kamery. Uvidíme, zda se jim to splní. Další etapa oprav silnice začíná ve Šternberku. Dopravní omezení čekejme v lokalitě ulic Komenského, Havlíčkovy a Paloukové. Uzavírka v ulicích začíná dnes a skončí 3. listopadu. Objížďky povedou okolními ulicemi.
2: Šumpersko aktuálně.
1: Doživotně odsouzený vrah Jaroslav Hejna zůstává ve vězení. Sériový vrah z Písecka, který si za trojnásobnou vraždu odpykal na Mírově už 22 let, žádal o podmínečné propuštění. Šumperský soud, který mírovské vězně řeší, to zamítl.
3: Odsouzený si odseděl to, co zákon předpokládá, tedy těch 20 let. Choval se ve vězení, řekněme, opravdu jako řádně, to s tím žádný problém není, ale klíčový je teda ten požadavek zákona na to, aby jsme mohli jako nějakým způsobem, řekněme, z důkazu odvodit, že by mohl vést řádný život reálně. Znalce samozřejmě ten zhledával pořád u něj asociální rysy.
1: Vysvětlil žalobce Tomáš Horák. Obhájce vraha podal stížnost a věc tedy probere ještě Olomoucký krajský soud. Připomeneme, že dnes 45-letý Jaroslav Hejna v roce 2003 zabil ze zjištěných motivů postupně 3 lidi. Aplikace EZ Karta od ministerstva zdravotnictví má nové funkce. V mobilní apce nově najdeme dostupné výsledky ze svých lékařských vyšetření i přehled doporučené preventivní péče. Najdeme v ní i zdravotní záznamy našich dětí. O nových funkcích informuje ministerstvo zdravotnictví. Sport. ESO prostějovského tenisového klubu Jakub Menšík pokračuje na Grand Slamu US Open dál. Zvládl duel o postup do 3. kola, když přemohl na newyorském betonu rakouského kvalifikanta Rodionova, a to 3-1 na sety. Na soupeře do dalšího zápasu ještě čeká. Počasí.
4: Dnes teploty jako o prázdninách. Víme, jak bude. Páteční teploty na Moravě 25 až 29, většinou oblačno anebo zataženo, odpoledne na Moravě místy polojasno. A co víkend? V sobotu ráno velká oblačnost, místy přehaňky, a pak už dopoledne a kolem oběda čekáme skoro jasno anebo polojasno. To má v sobotu vydržet až do večera. Sobotní teploty 20 až 23, v neděli se mírně ochladí, na 19 až 22 čekáme jasno anebo skoro jasno. Co z toho plyne? Dnes většinou mraky, nejteplejší den týdne. Sluníčko si užijeme o víkendu a v sobotu a v neděli se také mírně příjemně ochladí. Doprava. Nehoda v Litovli, taky na Šumpersku, a policie u Černé Hory. Víme, jak se jezdí tady. Dobré ráno. Pozor v Litovli, nedaleko zdejšího biotopu, na hlavní cestě nehoda. Pozor na ulici Javořícká. Další páteční pomačkané plechy na Šumpersku. Lukavice, tady pozor za obecním úřadem na výjezdu na Bohuslavice. A policie teď hlídkuje mezi Lisicemi a Černou Horou. Vy řídíte a my zařídíme další páteční hity. Domluveno? Jdeme na to.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je pátek a 4. září a narozeniny slaví zpěvačka Beyoncé. Také britský hudebník a producent Mark Ronson. Právě s ním natočil Bruno Mars jeden z největších hitů posledních let, Uptown Funk. A jedno speciální přání posíláme do olomoucké fakultní nemocnice. 61 let má právě dnes profesor Lumír Hrabálek, přednosta neurochirurgické kliniky a také tvůrce unikátního meziobratlového implantátu. Pane profesore, klobouk dolů a všenej. A svátek slaví Jindřišky a Rozálie. My jsme s pomocí AI vytvořili vaši vlastní sváteční hymnu a teď ji vytroubíme do světa. A to doslova.
2: Wow!
1: Trumpety připravit, Jindřišky, Rozálie. Tahle fanfára je jen pro vás.

0: Skyrock kalendárium. Luskni.cz.
1: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
0: Luskni.
1: Koloběžku nebo spotřebič?
0: Luskni a máš.
1: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
2: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda.cz.
3: Hurá, do školy s Harryho kamarády! Máte doma šikovné, odvážné a kouzelné školáky? Přijďte s nimi přivítat nový školní rok do S1 Centr Přerov. Čeká vás Harryho čarolympiáda, kouzelná show, soutěže o ceny, tvořivá dílna, kolo štěstí, nafukovací atrakce a spousta další zábavy. A každý malý kouzelník navíc dostane S1 limonádu jako dárek. Těšíme se v sobotu 5. září v S1 Centr Přerov od 14 do 18 hodin. Vstup je zdarma!
4: S1 Centr, zábava pro celou rodinu.
5: V sobotu odpoledne se znovu otevřou brány Jandrova stadionu a právě tam by neměly chybět ani tvoje hlasivky. Proti Sigmě nastoupí Klokani z Vršovic. Tak udělejme z Andráku modré peklo a radujme se společně z gólů a ze společného vítězství. SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905. Sobota 5. září v 15 hodin na Andrově stadionu.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
7: Městys náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do náměště na Hané.
2: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
8: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
9: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
12: Slyším, Datart nákupy?
11: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
12: To je mazec.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Skyrock.

Olomoucko, Moravská Třebová i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď?

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání pokračujeme cyklový lety po střední Moravě. Tentokrát nás čeká trasa kousek od Olomouce, Svatý Kopeček, Pohořany, Údolí Bystřice. Na telefonu je opět Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Honzo, dobrý den, zdravím vás opět.
2: Já vás taky zdravím opět a zdravím i posluchače a cyklisty.
1: Budeme kousek od Olomouce. Jak náročná bude ta dnešní trasa? Odkud kam? Je to pohodový výlet nebo si dáme trochu do těla?
2: Dáme si dneska do těla, půjdeme do kopce, hodně do kopce. Jdeme z Velké Bystřice až na Svatý Kopeček, což je kopec jako blázer, a z kopečka pak už pojedeme po rovince malou nahoru dolů do Jihové a z Jihové sjíždíme dolů z kopečka, z velkého kopce, který se říká Strassgrund, a přijíždíme na Hrubku a z Hrubky pohodově po cyklostezkách až do Velké Bystřice zpátky.
1: Co všechno po cestě uvidíme a proč tahle oblast patří mezi nejhezčí cyklolokality v okolí hanácké metropole?
2: Tak Svatý Kopeček, zoo, Jihová, krásné výhledy, Hrubá voda, super pro děti, a i gastro, a pak krásná cyklostezka kolem řeky Bystřice až do Velké Bystřice. Všechno na pohodu.
1: A kde si můžeme na této cyklotrase naplánovat zastávky, které budou bavit i děti?
2: Určitě bych doporučil u Jihové střelecký areál, kde jsou pro děti atrakce, pak na Hrubé vodě i vodní hrádky, pak ve Velké Bystřici máme i pump track.
1: Čekala nás trasa kolem Svatého Kopečku, Pohořan i Údolí Bystřice. Doufám, že si to projedete s námi. Ve vysílání našeho rádia koordinátor cykloturistiky v našem kraji Honza Machovský. Děkujeme za inspiraci.
2: Pojďme se potkat v Mariánském Údolí.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
4: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod Pradědem ví, jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
8: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
9: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
10: Vážně? A co umí?
9: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
10: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Týnecká folková zahrada tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový, folkbluesový, bluegrassový a folkrockový hudební výběr, uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
11: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom.
12: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
13: Oslavme společně úrodu. Dožínky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožínky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
14: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce. Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
17: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání CZ.
18: Baví nás bavit vás. I v pátek.
19: Skyrock. Nejlepší rockový výběr.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Poprvé v historii má Univerzita Palackého Olomouc na postu univerzitního kancléře ženu. Novou kancléřkou se stala manažerka Ivana Olivová s více než 20-letou praxí v řízení organizací. Vystřídala právníka Martina Tomáška. A z UP s krátkým U jdeme na UP s dlouhým U. Stavba nové budovy úřadu práce v Olomouci na třídě kosmonautů je hotová. Moderní sídlo za 324 milionů korun nahradí nevyhovující objekty. Stěhování úřadu je v plánu po ukončení kolaudace na první půlku listopadu, píše o tom deník.
3: Kroměříž aktuálně.
2: Kroměřížské hokejové fanoušky bude povzbuzovat a bavit nový maskot. Druholigový klub představil svým fandům maskota Sršně. Při utkáních bude tato žlutočerná postavička povzbuzovat k týmové dravosti a bojovnosti.
3: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Že bychom ještě vyrazili na houby. Uplynulé dešťové srážky povzbudily růst hub a v Česku se po různu objevují žampiony. Podle mykologů ovšem záleží na dalších srážkách, zda se dočkáme i třeba hřibů nebo lišek.
0: Sport.
2: České hokejové kluby se předvedly v prvním kole nového ročníku Ligy mistrů. Plzeň přemohla švédské Regle 4-0, Liberec padl s finským Tampere 3-6 a pardubické Dynamo přemohlo na domácím ledě polské Tychy 6-0. Sledovali jsme včera i přípravu hokejových klubů z našeho regionu před novou sezónou. Olomoučtí Kohouti padli 0-1 s Jihlavou, prostějovští Jestřáby porazili 6-2 Kroměříž a SK Prostějov 1913 vyhrál 7-0 nad Žďárem nad Sázavou.
0: Počasí.
4: Dnes nejteplejší den tohoto týdne, o víkendu se má ochlazovat. Víme, jak bude dnes oblačno anebo zataženo, odpoledne místy polojasno, denní teploty 25 až 29. A co víkend? V sobotu ráno velká oblačnost, místy přeháňky, přes den pak skoro jasno anebo polojasno, teploty 20 až 23. V neděli jasno anebo skoro jasno, mírně se ochladí na 19 až 22. Právě jsme si tedy řekli, že dnes většinou mraky, od sobotního dopoledne až do neděle pak sluníčko.
0: Doprava.
4: Nehoda v Litovli, policie v Mohalnici, také u Valmezu nebo v Bruntálu. Víme, jak se jezdí tady. Nehoda osobáku a nákladňáku v Litovli na Dukelské ulici u odbočky na Kysuckou. A kde číhají policejní hlídky? V Mohalnici za Molkou na Třebovské, mezi Valmezem a Vsetínem u Bystřičky nebo na výjezdu z Bruntálu na Václavov. Jsme vaše páteční rádio a současně nejlepší parťák za volantem. Díky, že nás na cesty berete sebou.
5: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Nádherné dopoledne, doufám, že se máte skvěle. Hrajeme dál hit za hitem a atmosféra na našich vlnách prostě nemá chybu. Jsme tu pro vás, ať už zrovna pracujete, jedete v autě nebo si užíváte trochu relaxu. Přejeme vám dál pohodové chvíle a úsměv od ucha k uchu.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
4: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Rozáriu v Olomouci. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
7: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
6: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Hurá do školy s Harryho kamarády! Máte doma šikovné, odvážné a kouzelné školáky? Přijďte s nimi přivítat nový školní rok do S1 Centr Přerov. Čeká vás Harryho čarolympiáda, kouzelná show, soutěže o ceny, tvořivá dílna, kolo štěstí, nafukovací atrakce a spousta další zábavy. A každý malý kouzelník navíc dostane S1 limonádu jako dárek. Těšíme se v sobotu 5. září v S1 Centr Přerov od 14 do 18 hodin. Vstup je zdarma.
9: S1 Centr, zábava pro celou rodinu.
10: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
11: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
10: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
11: Výtěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
10: Vstupenky na smsticket.cz.
11: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivní

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: Zdravíme všechny, co chtějí mít přehled a vědět víc než ostatní. Za pár minut dáme aktuální zprávy, předpověď počasí i čerstvé dopravní informace. Ať víte, jak se jezdí v našem regionu. Děkujeme za váš čas, pozornost a energii, kterou nám posíláte. Přejeme vám ten nejlepší pátek a už se těšíme na víkend.
1: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
2: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
3: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
4: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
2: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
3: No, to určitě.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open-air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
11: Městy s náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do náměště na Hané.
12: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
13: Rozběhněte to s námi na 7. ročníku Dobroběhu. Přijďte si užít pohodové sportovní odpoledne pro celou rodinu. Jako jednotlivec, v týmu, nebo si dejte 400-metrový běh pro radost. Celé startovné pomáhá dětem z rehabilitačního centra Jitrocel Olomouc. Registrace už teď na dobremístoproživot.cz.

Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Máme tu pro vás další informace. Parkoviště v Libušině ulici v Olomouci projde úpravou. U autobusové zastávky civilní obrana vznikne 23 nových stání a buňka pro řidiče autobusů. Práce začnou v pondělí a potrvají 2 měsíce. Vyžádají si posun zastávky. Kdo jezdí vlakem mezi Olomoucí a Prostějovem, toho čeká cestování náhradní autobusovou dopravou. Příští týden tu bude od pondělí do čtvrtka železniční výluka kvůli opravě a údržbě trati. Výluka začne v pondělí 7. září v 8 hodin ráno. Píše o tom Report.cz. Co takhle si vyzkoušet, jak se dává do pořádku tělo? Prostějovská nemocnice bude mít den otevřených dveří svého rehabilitačního centra. V úterý příští týden budeme si moct vyzkoušet moderní rehabilitační technologie i vodní cvičení. Studující rodiče mohou od tohoto měsíce žádat o novou státní dávku zvanou hlídačkovné. Finanční podpora vyplácená úřadem práce činí pro letošní rok 7 467 korun měsíčně. Žádosti mohou studující rodiče podávat osobně i přes online portál Jenda Ministerstva práce a sociálních věcí.
0: Sport.
2: Úvodní zápas na mistrovství světa v Berlíně dnes čeká české basketbalistky. Na světový šampionát se dostali poprvé od roku 2014. Uvidíme, jaký výkon podají proti svým prvním soupeřkám. Od 20 hodin 15 minut vyzvou Itálii.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
3: Dnes teploty jako o prázdninách. Víme, jak bude. Páteční teploty na Moravě 25 až 29, většinou oblačno anebo zataženo, odpoledne na Moravě místy polojasno. A co víkend? V sobotu ráno velká oblačnost, místy přehaňky, a pak už dopoledne a kolem oběda čekáme skoro jasno anebo polojasno, to má v sobotu vydržet až do večera. Sobotní teploty 20 až 23, v neděli se mírně ochladí na 19 až 22, čekáme jasno anebo skoro jasno. Co z toho plyne? Dnes většinou mraky, nejteplejší den týdne. Sluníčko si užijeme o víkendu a v sobotu a v neděli se také mírně příjemně ochladí.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady dnes nejteplejší den týdne, to bylo potvrzeno v počasí. Za volantem tedy na silnicích pozor na koloběžkáře, cyklisty, taky na motorkáře. V Litovli se ještě chvilku má došetřovat nehoda osobáku a nákladňáku na Dukelské, kivadlový provoz a policejní hlídky zastavují teď na příjezdu od Prostějova do Bedihošti a také u Holešova v Zahnašovicích u zdejšího hřbitova. Přejeme šťastnou cestu podle předpisů, bez pokut a s naším rádiem.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Díky, že trávíš pátek s naším streamem. Víkend je doslova za dveřmi a je ten nejvyšší čas naplánovat, kam vyrazíš za odpočinkem a skvělými zážitky. Za chvilku ti nabídneme ty nejlepší tipy na zajímavé akce v okolí. Přeju ti pěkný den a ať ti utíká v naprosté pohodě.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
4: Hurá, do školy s Harryho kamarády! Máte doma šikovné, odvážné a kouzelné školáky? Přijďte s nimi přivítat nový školní rok do S1 Centr Přerov. Čeká vás Harryho čarolympiáda, kouzelná show, soutěže o ceny, tvořivá dílna, kolo štěstí, nafukovací atrakce a spousta další zábavy. A každý malý kouzelník navíc dostane S1 limonádu jako dárek. Těšíme se v sobotu 5. září v S1 Centr Přerov od 14 do 18 hodin. Vstup je zdarma!
5: S1 Centr, zábava pro celou rodinu.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Folklorní festival Lidový rok ve Velké Bystřici. V pátek koncert Michala Horáka s kapelou a v sobotu a neděli folklorní soubory z celé České republiky i ze zahraničí. Chybět nebude ani řemeslný rynek, dětský program a bohaté občerstvení. Lidový rok ve Velké Bystřici se na vás těší už tento víkend.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
10: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.
11: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc, sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
12: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
13: Skyrock.
14: Skyrock.
13: Skyrock.
14: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Rokové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rokových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rokové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: down here.
1: Skyrock. Kam vyrazit?
2: Je tady pátek a také další tipy, co podnikat. Dnes a zítra vás zveme do Moravského divadla v Olomouci, kde začíná nová sezóna s operou Antonína Dvořáka Čert a Káča. Týdenská folková zahrada se koná kousek od Olomouce ve Velkém Týnci tuto sobotu. Nabídne 6 kapel a hudební odpoledne začíná zítra v 15 hodin. Chutě kraje, to je tradiční gastro food festival, nabídne gastroshow Romana Pauluse i lokální výrobce a výrobky, a to nejenom tvarušky. Další festivalová zastávka Chutě kraje tohoto festivalu bude v Olomouci v neděli 6. září v prostorách Rozária. A Chutě kraje, tedy tento tradiční food festival, potom bude pokračovat do Přerova. Tam bude 13. září. Více na webu Olomouckého reportu. A tuto neděli budeme mít divadla na zámku v Konici od 13.30 na zámeckém nádvoří. Jednak to bude pohádka o Žabákovi Kvákovi, potom taky o popleteném kouzelníkovi s divadlem Tramtárie a bude i trdlohrádkové čtení. O přestávkách nás budou bavit dravci a sokolníci. Divadla na zámku v Konici tuto neděli už po obědě na zámeckém nádvoří.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
3: Plánujete víkend? Hledáte přehled akcí a zábavy pro Olomouc a okolí? Akce Zábava. Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
4: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září. Olomouc Park Flora. Pavilon G a H. Vstup zdarma.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Týnecká folková zahrada tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový, folkbluesový, bluegrassový a folkrockový hudební výběr, uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
12: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
13: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
14: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Je skvělé, že máš naladěné právě naše rádio. Poslední den pracovního týdne je tady a my ti ho zpestřujeme parádními hity i skvělými magazíny. Třeba za 20 minut pro tebe budeme mít parádní tipy. Měj báječný pátek a ať ti to do víkendu co nejrychleji uteče.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. září bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Naleďte si nás.
2: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
3: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
4: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
3: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
2: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
3: No, to určitě.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
6: V sobotu odpoledne se znovu otevřou brány Jandrova stadionu a právě tam by neměly chybět ani tvoje hlasivky. Proti Sigmě nastoupí Klokani z Vršovic. Tak udělejme z Andráku modré peklo a radujme se společně z gólů a ze společného vítězství. SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905. Sobota 5. září v 15 hodin na Andrově stadionu.
7: Hurá, do školy s Harryho kamarády. Máte doma šikovné, odvážné a kouzelné školáky? Přijďte s nimi přivítat nový školní rok do S1 Centr Přerov. Čeká vás Harryho čarolympiáda, kouzelná show, soutěže o ceny, tvořivá dílna, kolo štěstí, nafukovací atrakce a spousta další zábavy. A každý malý kouzelník navíc dostane S1 limonádu jako dárek. Těšíme se v sobotu 5. září v S1 Centr Přerov od 14 do 18 hodin. Vstup je zdarma.

0: od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo.
3: iPhony 17.
4: Laserové projektory.
3: Sluchátka Apple Beats.
4: A stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
5: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání CZ.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
7: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: jste levičáci nebo pravičáci? Ne, s politikou to nemá nic společného. Zeptáme se tedy tím pádem jinak. Zasouváte to zleva nebo spíš zprava? Taky ne, dobře, ještě jednodušeji. Na které straně auta máte víčko nádrže? To je ta správná otázka. Když auta častěji střídáte nebo jezdíte půjčeným vozem, snadno na to zapomenete. A potom u čerpací stanice zastavíme u špatného stojanu, musíme přijíždět anebo natahovat hadici přes celé auto. I takové situace už jsme viděli. Přitom stačí jedna malá vychytávka. Podívejte se, když sedíte v autě za volantem, na ukazatel paliva na přístrojové desce. Vedle symbolu čerpacího stojanu bývá buď taková malá šipka, anebo trojúhelníček. Ukazuje doleva? Pak víčko hledejte vlevo. Pokud ukazuje doprava, tankuje. Je to zpráva, jednoduché. Hned to zkontrolujte a dejte nám vědět, jestli jste tuhle vychytávku věděli.
1: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
7: Městys náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do náměště na Hané.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Týnecká folková zahrada tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový

0: folk bluesový, bluegrassový a folk rockový hudební výběr uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
4: Skyrock.

0: sebe máte Skyrock. Připravený je další víkendový infoservis a taky po 12. hodině k obědu nejlepší rokový výběr. Skyrock. Hezké poledne. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Posloucháte zprávy. Den pro zoologické zahrady oslaví Zoo Olomouc. V sobotu 5. září nabídne setkání s největšími létajícími ptáky světa, představí záchranářské projekty i speciální krmení.
2: Na sobotu 5. 9. jsme si ku příležitosti dne pro zoologické zahrady připravili takové netradiční komentované krmení, protože se hned ve 12.30 snesou ze své velké skály s rozpětím zhruba okolo 3 metrů obrovští ptáci kondoří anští, které si příležitosti tohoto dne i nakrmíme.
1: Říká za Zoo Olomouc Pavel Javůrek. Poslední měření kvality vody v koupací sezóně v Olomouckém kraji. Hygienici opět odebírali vzorky na jezerech Poděbrady u Olomouce a na Plumlovské přehradě na Prostějovsku a jezera mají vodu stále na jedničku, pokud byste se chtěli ještě zaplavat. A jaké výsledky přineslo měření kvality vody ve vodní nádrži Plumlov? Kvalita vody se tu mírně zlepšila a dosavadní zákaz koupání byl zrušen, ovšem voda stále zůstává kvůli sinicím ke koupání nevhodná. Aplikace EZ Karta od ministerstva zdravotnictví má nové funkce. V mobilní apce nově najdeme dostupné výsledky ze svých lékařských vyšetření i přehled doporučené preventivní péče. Najdeme v ní i zdravotní záznamy našich dětí. O nových funkcích informuje ministerstvo zdravotnictví. Sport. A podíváme se na evropskou florbalovou tour. Do akce jdou čeští florbalisté a florbalistky. Od 14 hodin vyzvou naše reprezentantky tým Švédek a v 17.45 se představí naši reprezentanti proti mužskému výběru Švédů. Počasí.
3: Víme, jak bude, víme, že pokračuje nejteplejší den tohoto týdne. Odpoledne by mělo být letních 25 až 28 stupňů. Dál taky počítáme s proměnlivou oblačností, s tím, že od severozápadu čekáme déšť. Ten by měl na Moravu dorazit pozdě v noci anebo v sobotu nad ránem. Jinak víkend prý bude vesměs polojasný s teplotami kolem 22. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci rozhodně připomínáme zónu 30, například na Svornosti, na Kmochově nebo na ulici Krapkova u parku. Ano, tady musíme zpomalit a jet maximálně 30. Jinak s omezením dál počítáme v Olomouci na křižovatce Pražská Erenburgova. Provoz je tady svedený do protisměru, tak ať vás to nezmátne. A nehoda se momentálně dořešuje ve Vyškově na Kroměřížské a odstavené auto máme hlášené na D1 na exitu Kroměříž východ. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Posloucháte Skyrock s

0: Díky, že si k pátečnímu dni vybíráš naši společnost a nálož skvělé muziky. Právě teď je ten správný čas se na chvíli zastavit a podívat se do našeho kalendáře na dnešní oslavence i zajímavá historická výročí. Do 20 minut v našem kalendáriu. Přeju ti pohodové odpoledne a užij si zbytek dne v naprostém klidu.
1: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
2: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
3: Hurá, do školy s Harryho kamarády! Máte doma šikovné, odvážné a kouzelné školáky? Přijďte s nimi přivítat nový školní rok do S1 Centr Přerov. Čeká vás Harryho čarolympiáda, kouzelná show, soutěže o ceny, tvořivá dílna, kolo štěstí, nafukovací atrakce a spousta další zábavy. A každý malý kouzelník navíc dostane S1 limonádu jako dárek. Těšíme se v sobotu 5. září v S1 Centr Přerov od 14 do 18 hodin. Vstup je zdarma!
4: S1 Centr, zábava pro celou rodinu.
5: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
6: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, Divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
5: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
6: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
5: Vstupenky na smsticket.cz.
6: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
7: Izomat stavebniny.
8: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
9: Stačí si vybrat.
8: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
9: Izomat.cz.
10: Domů, do práce i do auta.
11: Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je pátek a 4. září a narozeniny slaví zpěvačka Beyoncé. Také britský hudebník a producent Mark Ronson. Právě s ním natočil Bruno Mars jeden z největších hitů posledních let, Uptown Funk. A jedno speciální přání posíláme do olomoucké fakultní nemocnice. 61 let má právě dnes profesor Lumír Hrabálek, přednosta neurochirurgické kliniky a také tvůrce unikátního meziobratlového implantátu. Pane profesore, klobouk dolů a všenej. A svátek slaví Jindřišky a Rozálie. My jsme s pomocí AI vytvořili vaši vlastní sváteční hymnu a teď ji vytroubíme do světa. A to doslova.
2: Wow!
1: Trumpety připravit, Jindřišky, Rozálie. Tahle fanfára je jen pro vás.

0: Skyrock kalendárium.
1: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
8: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
9: Skyrock.
10: Skyrock.

0: díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Máme tu pro vás další informace. Další etapa oprav silnice začíná ve Šternberku. Dopravní omezení čekejme v lokalitě ulic Komenského, Havlíčkovy a Paloukové. Uzavírka v ulicích začíná dnes a skončí 3. listopadu. Objížďky povedou okolními ulicemi.
2: Prostějov aktuálně.
1: Tradiční podzimní úklid spustí v úterý 5. října. Prostějov. Obyvatelé města budou moci odkládat svůj starý nábytek, koberce a další velkoobjemový odpad do velkých kontejnerů rozmístěných po městě. Detaily k akci má web report.cz. Řidiči, dál rostou ceny pohonných hmot v Olomouckém kraji. Litr benzínu Natural 95 tu nyní kupujeme v průměru za 42,30. Před týdnem byla asi o 20 levnější. A o 10 na litru v Olomouckém kraji zdražila nafta na průměrných 45,90. Stopka brazilského hovězího do Evropy. Evropská unie zastavila dovoz masa a dalších živočišných produktů z Brazílie kvůli nedodržení pravidel pro používání antibiotik. Zákaz může brazilské vývozce připravit až v přepočtu o 42 miliard korun ročně, píší o tom novinky.cz. Sport. Zápasy 3. kola čekají naše tenisty a tenistky na Grand Slamu US Open. Hvězda přerovského klubu Linda Nosková bude hrát na newyorském betonu dnes po 20. hodině našeho času proti Američance Liové. Olomoucká rodačka Karolína Muchová vyzve po 8:30 večer Američanku Navarovou a do akce jde i ESO prostějovského klubu Jiří Lehečka. Po 23. hodině ho čeká zápas s Řekem Cicipasem. Uvidíme, jak to dopadne.
2: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte. Počasí. Od 1. září je tady sice oficiálně meteorologický podzim, to ale automaticky neznamená konec letního počasí. Naopak, současné dlouhodobé modely ukazují, že září prý bude teplotně nadprůměrné. Jedna zásadní změna nás ale čeká. Během tohoto měsíce totiž ztratíme víc než 100 minut denního světla. Taky víme, jak bude. Na Moravě dál většinou polojasno, s tím, že na teploměru dneska máme 25 až 28 a o víkendu to bude zhruba 22 stupňů. Doprava. Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídku máme v Olomouci na Týnecké, taky v Přerově na Lipnické nebo v Šumperku na Šumavské u Bratrušáku. A kontrolu můžeme potkat i na D1 na exitu Kroměříž Východ anebo v Holešově na Palackého. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
3: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
4: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Moc ti děkujeme za poslech. Páteční čas začíná nabírat na obrátkách a my pro tebe máme připravený rozhovor s mimořádně zajímavým hostem. Přineseme ti ho už do 20 minut. Do té doby si spolu budeme užívat parádní pecky. Hrajeme ti pro dobrou náladu.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. září bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Naleďte si nás.
2: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
3: Bike Park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike Park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový Bike Park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda.cz.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
1: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli v Rozáriu v Olomouci. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
6: Hurá, do školy s Harryho kamarády! Máte doma šikovné, odvážné a kouzelné školáky? Přijďte s nimi přivítat nový školní rok do S1 Centr Přerov. Čeká vás Harryho čarolympiáda, kouzelná show, soutěže o ceny, tvořivá dílna, kolo štěstí, nafukovací atrakce a spousta další zábavy. A každý malý kouzelník navíc dostane S1 limonádu jako dárek. Těšíme se v sobotu 5. září v S1 Centr Přerov od 14 do 18 hodin. Vstup je zdarma.
7: S1 Centr, zábava pro celou rodinu.
8: Rozběhněte to s námi na 7. ročníku Dobroběhu. Přijďte si užít pohodové sportovní odpoledne pro celou rodinu. Jako jednotlivec, v týmu, nebo si dejte 400-metrový běh pro radost. Celé startovné pomáhá dětem z rehabilitačního centra Jitrocel Olomouc. Registrace už teď na dobremístoproživot.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání pokračujeme cyklový lety po střední Moravě. Tentokrát nás čeká trasa kousek od Olomouce, Svatý Kopeček, Pohořany, Údolí Bystřice. Na telefonu je opět Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Honzo, dobrý den, zdravím vás opět.
2: Já vás taky zdravím opět a zdravím i posluchače a cyklisty.
1: Budeme kousek od Olomouce. Jak náročná bude ta dnešní trasa? Odkud kam? Je to pohodový výlet nebo si dáme trochu do těla?
2: Dáme si dneska do těla, půjdeme do kopce, hodně do kopce, půjdeme z Velké Bystřice až na Svatý Kopeček, což je kopec jako blázer, a z kopečka pak už pojedeme po rovince, malu nahoru dolů do Jihové, a z Jihové sjíždíme dolů z kopečka, z velkého kopce, který se říká Strassgrund, a přijíždíme na Hrubku a z Hrubky pohodově po cyklostezkách až do Velké Bystřice zpátky.
1: Co všechno po cestě uvidíme a proč tahle oblast patří mezi nejhezčí cyklolokality v okolí hanácké metropole?
2: Tak Svatý Kopeček, zoo, Jihová, krásné výhledy, Hrubá voda, super pro děti, a i gastro, a pak krásná cyklostezka kolem řeky Bystřice až do Velké Bystřice. Všechno na pohodu.
1: A kde si můžeme na této cyklotrase naplánovat zastávky, které budou bavit i děti?
2: Určitě bych doporučil u Jihové střelecký areál, kde jsou pro děti atrakce, pak na Hrubé vodě i vodní hrádky, pak ve Velké Bystřici máme i pump track.
1: Čekala nás trasa kolem Svatého Kopečku, Pohořan i Údolí Bystřice. Doufám, že si to projedete s námi. Ve vysílání našeho rádia koordinátor cykloturistiky v našem kraji Honza Machovský. Děkujeme za inspiraci.
2: Pojďme se potkat v Mariánském Údolí.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
4: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.

0: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
0: No, to určitě.
2: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V.cz.
3: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod Pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
6: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
8: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
11: Skyrock.

0: Odpolední rocková jednička Skyrock. Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Máme tu pro vás další informace. Parkoviště v Libušině ulici v Olomouci projde úpravou. U autobusové zastávky civilní obrana vznikne 23 nových stání a buňka pro řidiče autobusů. Práce začnou v pondělí a potrvají 2 měsíce. Vyžádají si posun zastávky. Kdo jezdí vlakem mezi Olomoucí a Prostějovem, toho čeká cestování náhradní autobusovou dopravou. Příští týden tu bude od pondělí do čtvrtka železniční výluka kvůli opravě a údržbě trati. Výluka začne v pondělí 7. září v 8 hodin ráno. Píše o tom Report.cz. Co takhle si vyzkoušet, jak se dává do pořádku tělo? Prostějovská nemocnice bude mít den otevřených dveří svého rehabilitačního centra. V úterý příští týden budeme si moct vyzkoušet moderní rehabilitační technologie i vodní cvičení. Studující rodiče mohou od tohoto měsíce žádat o novou státní dávku zvanou hlídačkovné. Finanční podpora vyplácená úřadem práce činí pro letošní rok 7 467 korun měsíčně. Žádosti mohou studující rodiče podávat osobně i přes online portál Jenda Ministerstva práce a sociálních věcí. Sport. Úvodní zápas na mistrovství světa v Berlíně dnes čeká české basketbalistky. Na světový šampionát se dostali poprvé od roku 2014. Uvidíme, jaký výkon podají proti svým prvním soupeřkám. Od 20 hodin 15 minut vyzvou Itálii. Počasí.
2: Víme, jak bude. Na Moravě dál většinou polojasno a k tomu letní teploty. Odpoledne by mělo být 25 až 28. Opravdu jen ojediněle tam může cinknout i tropická třicítka. Jinak o víkendu se má trochu ochladit, mělo by být kolem 22 stupňů a sem tam čekáme také slabý déšť anebo přehánky, a to zejména v sobotu po ránu. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Víme, že v Olomouci musíme počítat s omezením přímo v centru. Kvůli ČesFestu je úplně zavřené horní náměstí. Jinak připomínáme taky radary, které v Olomouci hlídají rychlost na Okružní, na Přerovské, na Jižní nebo na Slavonínské a taky v Droždíně, na Gagarinově. A právě tady je teď i policejní hlídka, jestli pak u školy dodržujeme třicítku. Jinak kontrola taky v Prostějově, na Brněnské, u Hřbitova a celkem silný provoz. Teď máme hlášený v Šumperku, na křižovatce Jesenická, Lidická. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Díky, že ladíš naše vysílání i v pátek. Chceš vědět, čím právě žijí regionální weby a o čem se u nás píše? Za malou chvíli ti přineseme ty nejzajímavější zprávy a perličky z našeho okolí. Tak zůstaň s námi, nuda tady určitě nehrozí.
1: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
4: Hurá, do školy s Harryho kamarády! Máte doma šikovné, odvážné a kouzelné školáky? Přijďte s nimi přivítat nový školní rok do S1 Centr Přerov. Čeká vás Harryho čarolympiáda, kouzelná show, soutěže o ceny, tvořivá dílna, kolo štěstí, nafukovací atrakce a spousta další zábavy. A každý malý kouzelník navíc dostane S1 limonádu jako dárek. Těšíme se v sobotu 5. září v S1 Centr Přerov od 14 do 18 hodin. Vstup je zdarma!
5: V sobotu odpoledne se znovu otevřou brány Jandrova stadionu a právě tam by neměly chybět ani tvoje hlasivky. Proti Sigmě nastoupí Klokani z Vršovic. Tak udělejme z Andráku modré peklo a radujme se společně z gólů a ze společného vítězství. SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905. Sobota 5. září v 15 hodin na Andrově stadionu.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK, víc než si myslíte.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Folklorní festival Lidový rok ve Velké Bystřici. V pátek koncert Michala Horáka s kapelou a v sobotu a neděli folklorní soubory z celé České republiky i ze zahraničí. Chybět nebude ani řemeslný rynek, dětský program a bohaté občerstvení. Lidový rok ve Velké Bystřici se na vás těší už tento víkend.
11: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
2: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Na našem rádiu máme přehled, co se na Olomoucku i jinde v regionu děje. Pojďme se mrknout na to, o čem se píše. Olomoucká plechárna ožívá mezinárodním parahokejem. Sedmý ročník poháru hejtmana přivede na led evropskou špičku, kde domácí kohouti změří síly s Finskem, Rakouskem i favority z Jižního Tyrolska. Nebude chybět ani atraktivní nedělní exhibice proti 7. mechanizované brigádě Dukelská. Více píše Olomoucký report. Pokud míříte za kulturou, v galerii Moritz odstartovala výstava o slavné autorce Mumínku, Tuve Janssonové. Představuje život finské umělkyně a nabízí i soutěžní kvíz o lístky do akvaparku nebo zoo. Akce připomíná 40 let partnerství s městem Tampere. Podrobnosti najdete na serveru Olomoucký rej. Kroměřížský hokej má novou posilu na tribunách. Druholigový klub představil dravého maskota sršně, kterého vyrobili v nedalekém Bezměrově. Kmotrem se stal místní odchovanec a hráč Toronto Maple Leafs Miroslav Holinka. Informuje kroměřížský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock. Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Městy s náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do náměště na Hané.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
9: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
10: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.
11: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
12: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září. Olomouc Park Flora. Pavilon G a H. Vstup zdarma.
13: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
14: Slyším, Datart nákupy?
13: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
14: To je mazec.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Desinky rock. Skyrock.

0: Skyrock.
1: Skyrock.
0: Skyrock. Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Poprvé v historii má Univerzita Palackého Olomouc na postu univerzitního kancléře ženu. Novou kancléřkou se stala manažerka Ivana Olivová s více než 20-letou praxí v řízení organizací. Vystřídala právníka Martina Tomáška. A z UP s krátkým U jdeme na UP s dlouhým U. Stavba nové budovy úřadu práce v Olomouci na třídě kosmonautů je hotová. Moderní sídlo za 324 milionů korun nahradí nevyhovující objekty. Stěhování úřadu je v plánu po ukončení kolaudace na první půlku listopadu, píše o tom deník.
3: Kroměříž aktuálně.
2: Kroměřížské hokejové fanoušky bude povzbuzovat a bavit nový maskot. Druholigový klub představil svým fandům maskota Sršně. Při utkáních bude tato žluto-černá postavička povzbuzovat k týmové dravosti a bojovnosti.
3: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Že bychom ještě vyrazili na houby. Uplynulé dešťové srážky povzbudily růst hub a v Česku se po různu objevují žampiony. Podle mykologů ovšem záleží na dalších srážkách, zda se dočkáme i třeba hřibů nebo lišek.
0: Sport.
2: Do 7. kola míří fotbalová národní liga. V akci dnes uvidíme i klub z našeho regionu. Na domácím trávníku se představí prostějovské SKčko. Nyní 13. tým tabulky vyzve od 18 hodin 5. Táborsko.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Odpoledne nám bude převažovat na obloze šedá barva. Budeme mít oblačno. To se nám ale k večeru začne postupně trhat. Přechodně by se nám mohlo dokonce až vyjasnit. Před námi je teplá noc. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 17 stupni. V druhé polovině noci se ale může přidat déšť, výjimečně i bouřka. Podle odborníků naprší 1 až 5 mm srážek. Na Jesenicku mohou být deště vydatnější, tam může spadnout až 15 mm.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Dopravu máme trochu hustší v Olomouci na cestách ve směru na Pavlovičky. Konkrétně v ulicích Sokolovská, Pasterova, Pavlovická a taky Hodolanská. Všude nám ale hlásíte zdržení přibližně na pár jednotek minut. Pomalu to teď jede taky ve Valašském Meziříčí v ulici Nádražní. Tady prý někteří z vás stáli i 8 minut. Se zpožděním počítáme kvůli čištění silnice taky na trase Svitavy Moravská Třebová. Přibližně od Koclířova do Moravské Třebové nám to tu popojíždí. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Díky, že trávíš pátek s naším streamem. Víkend je doslova za dveřmi a je ten nejvyšší čas naplánovat, kam vyrazíš za odpočinkem a skvělými zážitky. Za chvilku ti nabídneme ty nejlepší tipy na zajímavé akce v okolí. Přeju ti pěkný den a ať ti utíká v naprosté pohodě.
1: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
2: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
3: Izomat stavebniny.
4: Tak velká, úžasně tenká. Se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
5: Stačí si vybrat.
4: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
5: Izomat.cz.
6: Rozběhněte to s námi na 7. ročníku Dobroběhu. Přijďte si užít pohodové sportovní odpoledne pro celou rodinu. Jako jednotlivec, v týmu, nebo si dejte 400-metrový běh pro radost. Celé startovné pomáhá dětem z rehabilitačního centra Jitrocel Olomouc. Registrace už teď na dobremístoproživot.cz.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Týnecká folková zahrada tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový, folkbluesový, bluegrassový a folkrockový hudební výběr, uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
11: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
12: Seta od Tytonu, dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
13: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání CZ.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu. S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje. Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: Je tady pátek a také další tipy, co podnikat. Dnes a zítra vás zveme do Moravského divadla v Olomouci, kde začíná nová sezóna s operou Antonína Dvořáka Čert a Káča. Týdenská folková zahrada se koná kousek od Olomouce ve Velkém Týnci tuto sobotu. Nabídne 6 kapel a hudební odpoledne začíná zítra v 15 hodin. Chutě kraje, to je tradiční gastro food festival, nabídne gastroshow Romana Pauluse i lokální výrobce a výrobky, a to nejenom tvarušky. Další festivalová zastávka Chutě kraje tohoto festivalu bude v Olomouci v neděli 6. září v prostorách Rozária. A Chutě kraje, tedy tento tradiční food festival, potom bude pokračovat do Přerova. Tam bude 13. září. Více na webu Olomouckého reportu. A tuto neděli budeme mít divadla na zámku v Konici od 13.30 na zámeckém nádvoří. Jednak to bude pohádka o Žabákovi Kvákovi, potom taky o popleteném kouzelníkovi s divadlem Tramtária a bude i trdlohrádkové čtení. O přestávkách nás budou bavit dravci a sokolníci. Divadla na zámku v Konici tuto neděli už po obědě na zámeckém nádvoří.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Akce zábava. Tisk, online a rádia. Získejte maximum pro svou propagaci. Tipy, kam vyrazit, vám přináší Akce zábava, tištěný měsíčník pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
4: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
7: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
8: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
9: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Máme tu pro vás další informace. Další etapa oprav silnice začíná ve Šternberku. Dopravní omezení čekejme v lokalitě ulic Komenského, Havlíčkovy a Paloukové. Uzavírka v ulicích začíná dnes a skončí 3. listopadu. Objížďky povedou okolními ulicemi.
2: Prostějov aktuálně.
1: Tradiční podzimní úklid spustí v úterý 5. října. Prostějov. Obyvatelé města budou moci odkládat svůj starý nábytek, koberce a další velkoobjemový odpad do velkých kontejnerů rozmístěných po městě. Detaily k akci má web report.cz. Řidiči, dál rostou ceny pohonných hmot v Olomouckém kraji. Litr benzínu Natural 95 tu nyní kupujeme v průměru za 42,30. Před týdnem byla asi o 20 levnější a o 10 na litru v Olomouckém kraji zdražila nafta na průměrných 45,90. Stopka brazilského hovězího do Evropy. Evropská unie zastavila dovoz masa a dalších živočišných produktů z Brazílie kvůli nedodržení pravidel pro používání antibiotik. Zákaz může brazilské vývozce připravit až v přepočtu o 42 miliard korun ročně, píší o tom novinky.cz.
0: Sport.
1: Zápasy 3. kola čekají naše tenisty a tenistky na Grand Slamu US Open. Hvězda přerovského klubu Linda Nosková bude hrát na newyorském betonu dnes po 20. hodině našeho času proti Američance Liové. Olomoucká rodačka Karolína Muchová vyzve po 8:30 večer Američanku Navarovou a do akce jde i ESO prostějovského klubu Jiří Lehečka. Po 23. hodině ho čeká zápas s Řekem Cicipasem. Uvidíme, jak to dopadne.
2: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Ještě do včerejška byla mapička meteorologických výstrah celá zelená. Dnes už se nám tam i nějaká ta výstraha objevila. A to konkrétně před silným větrem. Pro Hanou to ale naštěstí neplatí, pouze pro sever Čech. U nás nás čeká sobotní dopoledne s deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne by mělo být polojasno až skoro jasno. Teploty vylezou k 20 až 24 stupňům. Vítr by měl foukat pouze mírný a ještě k večeru zeslábne.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci nám hlásíte nehodu v ulici Chválkovická. Projíždíme tudy opatrně. Nohu z plynu dáme taky před havárií ve Zlíně v ulici Dlouhá. Konkrétně na křižovatce s ulicí Benešovo nábřeží. Víme taky, kde jsou policejní hlídky. Pokuta nám hrozí na D55 na exitu Hulín Východ, na D35 na exitu Loštice nebo třeba na D1 na exitu Lipník Trnávka. Předpisově kvůli hlídkám pojedeme taky raději v Olomouci v ulici Okružní a v Lipníku v ulici Za vodou. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Je skvělé, že máš naladěné právě naše rádio. Poslední den pracovního týdne je tady a my ti ho zpestřujeme parádními hity i skvělými magazíny. Třeba za 20 minut pro tebe budeme mít parádní tipy. Měj báječný pátek a ať ti to do víkendu co nejrychleji uteče.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
3: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
2: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
5: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
6: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Rozáriu v Olomouci. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
7: Lodžie je nově zasklená. Z markízy jsem taky nadšená.
8: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
9: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i markízy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
10: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
13: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
15: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
16: Skyrock.
17: Rádio Hana. Skyrock.
6: Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyroku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rok.

0: životní styl na Skyroku.
1: Jste levičáci nebo pravičáci? Ne, s politikou to nemá nic společného. Zeptáme se tedy tím pádem jinak. Zasouváte to zleva nebo spíš zprava? Taky ne, dobře, ještě jednodušeji. Na které straně auta máte víčko nádrže? To je ta správná otázka. Když auta častěji střídáte nebo jezdíte půjčeným vozem, snadno na to zapomenete. A potom u čerpací stanice zastavíme u špatného stojanu, musíme přijíždět anebo natahovat hadici přes celé auto. I takové situace už jsme viděli. Přitom stačí jedna malá vychytávka. Podívejte se, když sedíte v autě za volantem, na ukazatel paliva na přístrojové desce. Vedle symbolu čerpacího stojanu bývá buď taková malá šipka, anebo trojúhelníček. Ukazuje doleva

0: pak víčko hledejte vlevo. Pokud ukazuje doprava, tankujete zprava. Jednoduché. Hned to zkontrolujte a dejte nám vědět, jestli jste tuhle vychytávku věděli.
1: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
5: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.
10: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
12: KFC ti zase nabízí víc.
13: MacBooky Neo.
12: iPhone 17.
13: Laserové projektory.
12: Sluchátka Apple Beats.
13: A stovky dalších cen.
12: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
13: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
12: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
14: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
15: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz
1: Skyrock. S úsměvem vylepšujeme další den.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nový víkendový infoservis a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Máme tu pro vás další informace. Parkoviště v Libušině ulici v Olomouci projde úpravou. U autobusové zastávky civilní obrana vznikne 23 nových stání a buňka pro řidiče autobusů. Práce začnou v pondělí a potrvají 2 měsíce. Vyžádají si posun zastávky. Kdo jezdí vlakem mezi Olomoucí a Prostějovem, toho čeká cestování náhradní autobusovou dopravou. Příští týden tu bude od pondělí do čtvrtka železniční výluka kvůli opravě a údržbě trati. Výluka začne v pondělí 7. září v 8 hodin ráno. Píše o tom Report.cz. Co takhle si vyzkoušet, jak se dává do pořádku tělo? Prostějovská nemocnice bude mít den otevřených dveří svého rehabilitačního centra. V úterý příští týden budeme si moct vyzkoušet moderní rehabilitační technologie i vodní cvičení. Studující rodiče mohou od tohoto měsíce žádat o novou státní dávku zvanou hlídačkovné. Finanční podpora vyplácená úřadem práce činí pro letošní rok 7 467 korun měsíčně. Žádosti mohou studující rodiče podávat osobně i přes online portál Jenda Ministerstva práce a sociálních věcí. Sport. Úvodní zápas na mistrovství světa v Berlíně dnes čeká české basketbalistky. Na světový šampionát se dostali poprvé od roku 2014. Uvidíme, jaký výkon podají proti svým prvním soupeřkám. Od 20 hodin 15 minut vyzvou Itálii.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
2: Září na léto jde stáří, to je pronostika na tento měsíc. Letos ale tak úplně neplatí. Září by podle odborníků mělo být nadprůměrně teplé. Třeba dnes teplotní maxima hlásí až 29 stupňů. I o víkendu se budeme pohybovat nad 20 stupni. Zítra očekáváme až 24 stupňů, v neděli až 22. V sobotu by nám mohlo dopoledne zapršet, postupně by se během dne mělo ale rozjasnit na slunečno. Neděle slibuje polojasno. Bez deště.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci si dáme pozor na odstavené auto v ulici Pražská u Globusu. Podobnou situaci s autem na Krajnici řešíme taky na D1 na trase Vyškov-Říkovice před exitem Vyškov-Západ a na stejné silnici taky na trase Ostrava-Přerov na exitu Přerov. Opatrně projíždíme taky kolem bouračky 3 osobáků na trase Loštice-Bílá Lhota u odbočky ze silnice 635 na Červenou Lhotu. Projet se tudy dá, jen raději zpomalíme. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
3: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. září bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Naleďte si nás.
1: Díky, že si k pátečnímu dni vybíráš naši společnost a nálož skvělé muziky. Právě teď je ten správný čas se na chvíli zastavit a podívat se do našeho kalendáře na dnešní oslavence i zajímavá historická výročí. Do 20 minut v našem kalendáriu. Přeju ti pohodové odpoledne a užij si zbytek dne v naprostém klidu.
2: Luskni.cz.
0: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
0: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
0: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: V sobotu odpoledne se znovu otevřou brány Jandrova stadionu a právě tam by neměly chybět ani tvoje hlasivky. Proti Sigmě nastoupí Klokani z Vršovic. Tak udělejme z Andráku modré peklo a radujme se společně z gólů a ze společného vítězství. SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905. Sobota 5. září v 15 hodin na Andrově stadionu.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK, víc než si myslíte.
9: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
10: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
9: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
10: Výtěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
9: Vstupenky na smsticket.cz.
10: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
11: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
12: Co třeba na delfíny?
11: Do zoo?
12: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
11: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
12: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
13: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
14: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
15: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko, bianko nebo rosáto za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Rádio Hana, Skyrock.
0: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě. Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou. A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality. Zprávy na Skyroku hned po celé. Tak nás laďte dál.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je pátek a 4. září a narozeniny slaví zpěvačka Beyoncé. Také britský hudebník a producent Mark Ronson. Právě s ním natočil Bruno Mars jeden z největších hitů posledních let, Uptown Funk. A jedno speciální přání posíláme do olomoucké fakultní nemocnice. 61 let má

0: právě dnes profesor Lumír Hrabálek, přednosta neurochirurgické kliniky a také tvůrce unikátního meziobratlového implantátu. Pane profesore, klobouk dolů a vše nej. A svátek slaví Jindřišky a Rozálie. My jsme s pomocí AI vytvořili vaši vlastní sváteční hymnu a teď ji vytroubíme do světa. A to doslova.
1: Wow!
0: Trumpety připravit, Jindřišky, Rozálie. Tahle fanfára je jen pro vás.

0: Skyrock kalendárium.
1: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září. Olomouc Park Flora. Pavilon G a H. Vstup zdarma.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. t-motor.cz.
3: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.
4: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
3: Týnecká folková zahrada tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový, folkbluesový, bluegrassový a folkrockový hudební výběr. Uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
5: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná dá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
6: Oslavme společně úrodu. Dožínky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožínky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Posloucháte zprávy. Den pro zoologické zahrady oslaví Zoo Olomouc. V sobotu 5. září nabídne setkání s největšími létajícími ptáky světa, představí záchranářské projekty i speciální krmení.
2: Na sobotu 5.9. jsme si ku příležitosti Dne pro zoologické zahrady připravili takové netradiční komentované krmení, protože se hned ve 12.30 snesou ze své velké skály s rozpětím zhruba okolo 3 metrů obrovští ptáci kondoří anští, které si příležitosti tohoto dne i nakrmíme.
1: Říká za Zoo Olomouc Pavel Javůrek. Poslední měření kvality vody v koupací sezóně v Olomouckém kraji. Hygienici opět odebírali vzorky na jezerech Poděbrady u Olomouce a na Plumlovské přehradě na Prostějovsku a jezera mají vodu stále na jedničku, pokud byste se chtěli ještě zaplavat. A jaké výsledky přineslo měření kvality vody ve vodní nádrži Plumlov? Kvalita vody se tu mírně zlepšila a dosavadní zákaz koupání byl zrušen, ovšem voda stále zůstává kvůli sinicím ke koupání nevhodná. Aplikace EZ Karta od ministerstva zdravotnictví má nové funkce. Mobilní apce nově najdeme dostupné výsledky ze svých lékařských vyšetření i přehled doporučené preventivní péče. Najdeme v ní i zdravotní záznamy našich dětí. O nových funkcích informuje ministerstvo zdravotnictví. Sport. Finále atletické diamantové ligy čeká českou sprinterku Lu Manuel. Na závěrečný meeting prestižní soutěže se probojovala jako jediná z českých reprezentantů. Start jejího finálového běhu na 400 metrů bude v sobotu po 20. hodině. Počasí.
3: Víme, jak bude. K večeru se nám začíná oblačnost postupně trhat. Přechodně by se nám mohlo dokonce až vyjasnit. Slunce nám dneska zapadne v 19 hodin a 28 minut. Před námi je teplá noc. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 17 stupni. V druhé polovině noci se může přidat déšť, výjimečně i bouřka. Podle odborníků naprší 1 až 5 mm srážek. Na Jesenicku mohou být deště vydatnější. Tam může spadnout až 15 mm. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod. To už se ale nedá říci na Zlínsku na výjezdu z obce Zádveřice Raková ve směru na Lípu. Na silnici je překážka, projíždíme se zvýšenou opatrností. Na místě jsou záchranné složky. Hlásíte nám taky policejní hlídky. Stojí na D1 na exitu Kroměříž Západ, v Napajedlech, v ulici Nádražní. Potkáme je taky na cestě mezi Otrokovicemi a Machovou. Pokuta nám hrozí taky na D49 na exitu Holešov. Přejeme vám pohodovou cestu.
4: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Moc ti děkujeme za poslech. Páteční čas začíná nabírat na obrátkách a my pro tebe máme připravený rozhovor s mimořádně zajímavým hostem. Přineseme ti ho už do 20 minut. Do té doby si spolu budeme užívat parádní pecky. Hrajeme ti pro dobrou náladu.
1: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
3: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
4: Izomat stavebniny.
5: Tak velká, úžasně tenká. Se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
6: Stačí si vybrat.
5: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
6: Izomat.cz.
7: Rozběhněte to s námi na 7. ročníku Dobroběhu. Přijďte si užít pohodové sportovní odpoledne pro celou rodinu. Jako jednotlivec, v týmu, nebo si dejte 400-metrový běh pro radost. Celé startovné pomáhá dětem z rehabilitačního centra Jitrocel Olomouc. Registrace už teď na dobremístoproživot.cz.
8: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání pokračujeme cyklový lety po střední Moravě. Tentokrát nás čeká trasa kousek od Olomouce, Svatý Kopeček, Pohořany, Údolí Bystřice. Na telefonu je opět Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Honzo, dobrý den, zdravím vás opět.
2: Já vás taky zdravím opět a zdravím i posluchače a cyklisty.
1: Budeme kousek od Olomouce. Jak náročná bude ta dnešní trasa? Odkud kam? Je to pohodový výlet nebo si dáme trochu do těla?
2: Dáme si dneska do těla, půjdeme do kopce, hodně do kopce, půjdeme z Velké Bystřice až na Svatý Kopeček, což je kopec jako blázer, a z kopečka pak už pojedeme po rovince malou nahoru dolů do Jihové a z Jihové sjíždíme dolů z kopečka, z velkého kopce, který se říká Strassgrund, a přijíždíme na Hrubku a z Hrubky pohodově po cyklostezkách až do Velké Bystřice zpátky.
1: Co všechno po cestě uvidíme a proč tahle oblast patří mezi nejhezčí cyklolokality v okolí hanácké metropole?
2: Tak Svatý Kopeček, zoo, Jihová, krásné výhledy, Hrubá voda, super pro děti, a i gastro, a pak krásná cyklostezka kolem řeky Bystřice až do Velké Bystřice. Všechno na pohodu.
1: A kde si můžeme na této cyklotrase naplánovat zastávky, které budou bavit i děti?
2: Určitě bych doporučil u Jihové střelecký areál, kde jsou pro děti atrakce, pak na Hrubé vodě i vodní hrádky, pak ve Velké Bystřici máme i pump track.
1: Čekala nás trasa kolem Svatého Kopečku, Pohořan i Údolí Bystřice. Doufám, že si to projedete s námi. Ve vysílání našeho rádia

0: koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Honza Machovský, děkujeme za inspiraci.
1: Pojďme se potkat v Mariánském údolí.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
2: Skyrock.
3: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
4: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
5: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
6: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
4: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
5: No, to určitě.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
8: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání CZ.
9: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
3: Melodický rok
2: Skyrock.

0: iRock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Posloucháte zprávy. Den pro zoologické zahrady oslaví Zoo Olomouc. V sobotu 5. září nabídne setkání s největšími létajícími ptáky světa, představí záchranářské projekty i speciální krmení.
3: Na sobotu 5.9. jsme si ku příležitosti Dne pro zoologické zahrady připravili takové netradiční komentované krmení, protože se hned ve 12.30 snesou ze své velké skály s rozpětím zhruba okolo 3 metrů obrovští ptáci kondoří anští, které si příležitosti tohoto dne i nakrmíme.
2: Říká za Zoo Olomouc Pavel Javůrek. Poslední měření kvality vody v koupací sezóně v Olomouckém kraji. Hygienici opět odebírali vzorky na jezerech Poděbrady u Olomouce a na Plumlovské přehradě na Prostějovsku a jezera mají vodu stále na jedničku, pokud byste se chtěli ještě zaplavat. A jaké výsledky přineslo měření kvality vody ve vodní nádrži Plumlov? Kvalita vody se tu mírně zlepšila a dosavadní zákaz koupání byl zrušen, ovšem voda stále zůstává kvůli sinicím ke koupání nevhodná. Aplikace EZ Karta od ministerstva zdravotnictví má nové funkce. V mobilní apce nově najdeme dostupné výsledky ze svých lékařských vyšetření i přehled doporučené preventivní péče. Najdeme v ní i zdravotní záznamy našich dětí. O nových funkcích informuje ministerstvo zdravotnictví.
0: Sport.
2: Finále atletické diamantové ligy čeká českou sprinterku Lu Manuel. Na závěrečný meeting prestižní soutěže se probojovala jako jediná z českých reprezentantů. Start jejího finálového běhu na 400 metrů bude v sobotu po 20. hodině.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. K večeru se nám začíná oblačnost postupně trhat. Přechodně by se nám mohlo dokonce až vyjasnit. Slunce nám dneska zapadne v 19 hodin a 28 minut. Před námi je teplá noc. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 17 stupni. V druhé polovině noci se může přidat déšť, výjimečně i bouřka. Podle odborníků naprší 1 až 5 mm srážek. Na Jesenicku mohou být deště vydatnější. Tam může spadnout až 15 mm.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod. To už se ale nedá říci na Zlínsku na výjezdu z obce Zádveřice Raková ve směru na Lípu. Na silnici je překážka, projíždíme se zvýšenou opatrností. Na místě jsou záchranné složky. Hlásíte nám taky policejní hlídky. Stojí na D1 na exitu Kroměříž Západ, v Napajedlech, v ulici Nádražní. Potkáme je taky na cestě mezi Otrokovicemi a Machovou. Pokuta nám hrozí taky na D49 na exitu Holešov. Přejeme vám pohodovou cestu.
0: Rádio Hana.
1: Okruh.
0: Skyrock.

0: iRock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Počasí.
1: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno a dopoledne očekáváme zataženost deštěm nebo přeháňkami. Postupně by ale během dne měly srážky ustávat a oblačnost by se měla rozpouštět. Odpoledne už nám meteorologové předpovídají polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty nám vylezou k 20 až 24 stupňům. Na horách to bude trochu méně, tam naměříme nejvýše 17 stupňů. Biozátěž by měla být v sobotu na nejlepší stupni. Dýchat se nám tedy bude krásně.
2: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
3: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Díky, že ladíš naše vysílání i v pátek. Chceš vědět, čím právě žijí regionální weby a o čem se u nás píše? Za malou chvíli ti přineseme ty nejzajímavější zprávy a perličky z našeho okolí. Tak zůstaň s námi, nuda tady určitě nehrozí.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. září bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Naleďte si nás.
2: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
1: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli v Rozáriu v Olomouci. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
6: Skyrock. Skyrock.

Johana Skyrock. Muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi.

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Na našem rádiu máme přehled, co se na Olomoucku i jinde v regionu děje. Pojďme se mrknout na to, o čem se píše. Olomoucká plechárna ožívá mezinárodním parahokejem. Sedmý ročník poháru hejtmana přivede na led evropskou špičku, kde domácí kohouti změří síly s Finskem, Rakouskem i favority z Jižního Tyrolska. Nebude chybět ani atraktivní nedělní exhibice proti 7. mechanizované brigádě Dukelská. Více píše Olomoucký report. Pokud míříte za kulturou, v galerii Moritz odstartovala výstava o slavné autorce Mumínku, Tuve Janssonové. Představuje život finské umělkyně a nabízí i soutěžní kvíz o lístky do akvaparku nebo zoo. Akce připomíná 40 let partnerství s městem Tampere. Podrobnosti najdete na serveru Olomoucký rej. Kroměřížský hokej má novou posilu na tribunách. Druholigový klub představil dravého maskota sršně, kterého vyrobili v nedalekém Bezměrově. Kmotrem se stal místní odchovanec a hráč Toronto Maple Leafs Miroslav Holinka. Informuje kroměřížský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divoký Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz.

0: sobotu odpoledne se znovu otevřou brány Jandrova stadionu a právě tam by neměly chybět ani tvoje hlasivky. Proti Sigmě nastoupí Klokani z Vršovic. Tak udělejme z Andráku modré peklo a radujme se společně z gólů a ze společného vítězství. SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905. Sobota 5. září v 15 hodin na Andrově stadionu.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Máme pro vás všechno nejlepší.
4: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
5: Největší hity 80. a 90. let.
4: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo 1.
5: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná, Skyrock a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: Rádio Haná Skyrock.
0: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

Brněnsko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Přeji příjemný poslech 4. září. Fenomén internet prostupuje životem nás všech. Koupě a prodej je jedna z jeho možností. Scháníte kytaru, bubny nebo něco exotičtějšího? Žvíkačku celebrity? Hrobové místo vedle Marilyn Monroe či stíhačku? To všechno nám nabízí nejznámější webová aukční síň eBay. Zakládá ji softwarový odborník francouzsko-iránského původu Pierre Omidyar 4. září 1900. V technice pokračujeme až v roce 1837. Samuel Morse představuje elektromagnetický telegraf. První přenos uskutečňuje na vzdálenost 0,5 kilometru. V roce 1844 pak za podpory amerického kongresu spojuje Washington s 60 kilometrů vzdáleným městem Baltimore telegrafní linkou. Na ní už se užívá známá Morseova abeceda. Pokračujeme v zámoří narozeninami heavy metalového zpěváka a kytaristy Blackieho Lawlesse, známého jako zakladatele, frontmana a šéfa skupiny VASP. Ta vzniká v roce 1982 a funguje dodnes, i když prochází množstvím personálních změn. A Lawless zůstává jediným původním členem. Zítra opět rokujeme dějinami, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání pokračujeme cyklový lety po střední Moravě. Tentokrát nás čeká trasa kousek od Olomouce, Svatý Kopeček, Pohořany, Údolí Bystřice. Na telefonu je opět Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Honzo, dobrý den, zdravím vás opět.
2: Já vás taky zdravím opět a zdravím i posluchače a cyklisty.
1: Budeme kousek od Olomouce. Jak náročná bude ta dnešní trasa? Odkud kam? Je to pohodový výlet nebo si dáme trochu do těla?
2: Dáme si dneska do těla, půjdeme do kopce, hodně do kopce, půjdeme z Velké Bystřice

0: až na Svatý kopeček, což je kopec jako blázer, a z kopečka pak už pojedeme po rovince malu nahoru dolů do Jihové a z Jihové sjíždíme dolů z kopečka, z velkého kopce, který se říká Strassgrund, a přijíždíme na Hrubku a z Hrubky pohodově po cyklostezkách až do Velké Bystřice zpátky.
1: Co všechno po cestě uvidíme a proč tahle oblast patří mezi nejhezčí cyklolokality v okolí hanácké metropole?
0: Tak Svatý kopeček, zoo, Jihová, krásné výhledy, Hrubá voda, super pro děti, a i gastro, a pak krásná cyklostezka kolem řeky Bystřice až do Velké Bystřice. Všechno na pohodu.
1: A kde si můžeme na této cyklotrase naplánovat zastávky, které budou bavit i děti?
0: Určitě bych doporučil u Jihové střelecký areál, kde jsou pro děti atrakce, pak na Hrubé vodě i vodní hrádky, pak ve Velké Bystřici máme i pump track.
1: Čekala nás trasa kolem Svatého kopečku, Pohořan i údolí Bystřice. Doufám, že si to projedete s námi. Ve vysílání našeho rádia koordinátor cykloturistiky v našem kraji Honza Machovský. Děkujeme za inspiraci.
0: Pojďme se potkat v Mariánském údolí.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Skyrock.
2: Skyrock.

0: Rádio Hana.
1: Okruh.
0: Skyrock.
1: Skyrock.
2: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Posloucháte zprávy. Den pro zoologické zahrady oslaví Zoo Olomouc. V sobotu 5. září nabídne setkání s největšími letajícími ptáky světa, představí záchranářské projekty i speciální krmení.
4: Na sobotu 5.9. jsme si ku příležitosti Dne pro zoologické zahrady připravili takové netradiční komentované krmení, protože se hned ve 12.30 snesou ze své velké skály s rozpětím zhruba okolo 3 metrů obrovští ptáci kondoří anští, které si příležitosti tohoto dne i nakrmíme.
3: Říká za Zoo Olomouc Pavel Javůrek. Poslední měření kvality vody v koupací sezóně v Olomouckém kraji. Hygienici opět odebírali vzorky na jezerech Poděbrady u Olomouce a na Plumlovské přehradě na Prostějovsku a jezera mají vodu stále na jedničku, pokud byste se chtěli ještě zaplavat. A jaké výsledky přineslo měření kvality vody ve vodní nádrži Plumlov? Kvalita vody se tu mírně zlepšila a dosavadní zákaz koupání byl zrušen, ovšem voda stále zůstává kvůli sinicím ke koupání nevhodná. Aplikace EZ Karta od Ministerstva zdravotnictví má nové funkce. V mobilní apce nově najdeme dostupné výsledky ze svých lékařských vyšetření i přehled doporučené preventivní péče. Najdeme v ní i zdravotní záznamy našich dětí. O nových funkcích informuje Ministerstvo zdravotnictví.
0: Sport.
3: Finále atletické diamantové ligy čeká českou sprinterku Lu Manuel. Na závěrečný meeting prestižní soutěže se probojovala jako jediná z českých reprezentantů. Start jejího finálového běhu na 400 metrů bude v sobotu po 20. hodině.
0: Počasí.
5: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno a dopoledne očekáváme zataženost deštěm nebo přeháňkami. Postupně by ale během dne měly srážky ustávat a oblačnost by se měla rozpouštět. Odpoledne už nám meteorologové předpovídají polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty nám vylezou k 20 až 24 stupňům. Na horách to bude trochu méně, tam naměříme nejvýše 17 stupňů. Biozátěž by měla být v sobotu na nejlepší stupni. Dýchat se nám tedy bude krásně.
0: Rádio Hana.
1: Okruh.
0: Skyrock.

0: kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 29. srpen na Skyroku. Na úvod vzpomínka na válečnou událost v roce 1944 u sousedů na Slovensku, díky které se i Slovensko nakonec zařadilo mezi členy vítězné koalice.
2: Z vysílače v Banské Bystrici zazněla výzva, která stála na začátku slovenského národního povstání. Rozsáhlá vzpoura proti nacistům nakonec nebyla úspěšná. Mluví se o ní jako o dobře vymyšlené, ale špatně načasované. Nacisti pak v odvetě vypálili desítky vesnic.
1: Rokově a protiválečně brouzdáme na britské ostrovy za status quo. V roce 1986 vychází jejich deska In the Army Now. Eponymní hit z desky s antivojenskou tématikou boduje napříč celou Evropou. Z dalších skvělých songů si připomeneme Rolling Home, Red Sky a Dreamin'. V Británii pokračujeme k legendám Rolling Stones. Ti v roce 1989 vydávají jedno ze svých nejpopulárnějších alb Steel Wheels, následované největším turné kapely v jejich existenci. Během něj se mimo jiné zastavují i v Praze. Stínem zůstává, že jde o poslední s dlouholetým basistou Billem Wymanem. Na závěr přání klávesistovi a kytaristovi.